boli, mám oči, vám sa na nešto kazný. Štvrtek šestarý, to je teže pred vama, mužky obraz plastý, mužky.

ó priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren. Zadel, ó priateľu, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren.